se kolem, ty jsi jako sem, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení